0: Na záver dnešného
1: Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.